0: to tak zaspívat nedovedu. Trémou se přese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás.
1: 菲律宾总统阿罗约发表国情咨文，反对派则提出弹劾动议。